0: Posloucháš Color.
1: Posloucháš Color.
0: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
1: Color Musicalio. Color Musicalio. Color Music Radio.
0: Byly 4 hodiny.
1: Hudba všech barev.
0: Color Music Radio.

Čau, ahoj vám všem. Dobrý den či večer na FM. Jste malý, velký, tlustý, tenký. Nosíte bikiny nebo trenky. Mám pro vás teď z Brusu novej song. Nebude krátkej, ale ani long. Nic zvláštního neřeší, ale snad vás pobaví a potěší. Na nic víc si ani nehraje. A kdo to pochopí, ten to vyhraje. Jen stačí chvíli zastavit se a všem zlobám postavit se. Tak mi brnkni a to hned. Ať se třeba doktor jen holej květ. Je to ten DJ, co má styl. Narodil se, aby

papu říct, ale budu rád, když mi dáš i víc. Telefon můj snad každý už zná a vozle se jen ten, co se vyzná, tak rychle našav ten svůj drah. Ale bacha, tady nesmíš mi lhát. Halo, haly, trochu soli? Kdo tam, co tam, pro panči?

0: A k dalším hláškám se uchýlím. Stále posloucháte vaši oblíbenou frekvenci. Nebojte, ještě jsem neskončil, mám stále potenci. Tak co k tomu ještě snad dodat? Brkněte mi a dejte se podat. Kam nás to asi zavede dál? Vítu z tohohle toho zavola? Nebo jako král? Halo, kdo mi volá?
1: Nazdar Michale, tady Milda.
0: A kolega Milda, tak kde pak jsi?
1: Ale pořád ti tady stojím záspě, čověče, a jsem rád, že jsi to za mě vzal. Poslouchám tě a docela ti to jde. Ale myslím, že bys to rádio taky mohlo klidně dělat.
0: Mildo, díky moc, že to říkáš. Jseš ale asi jedinej. Tady za oknem režie na mě divoce gestikuluje nějaký pomatený člověk, že prej už jsem za Zenitem nebo co, abych už radši skončil. Čověče, tak co mám dělat?
1: Kašli na něj, jeď dál a na nikoho se už neuhlížej.
0: Tak jo, tak fajn, všechny vás zdraví DJ Abel i Kain. Nezapomeňte se zase někdo

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Český je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě komputerů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
7: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem

0: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
1: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
0: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
1: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
2: Sponzor pořadu.
3: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma.
4: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač.
5: Frenetickým
4: konečně skvělý a milý salon.
5: Jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejrakeťák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem.

The more you live, the more you love. Tak to bylo Hejno Racku, moje oblíbená parta Flock of Seagulls. A vám všem přeju krásné úterý. Dneska máme 16. června a svátek má Zbyněk. Tak všem Zbyňkům přejeme všecko to nej a taky vám hrajeme. Doktor, doktor, ať jste zdraví. Tady jsou Thompson Twins, hezký úterní ráno a taky hezký sobotní odpoledne. Ano, bude repríza. Mějte se moc hezky, koloráci.

Doctor, Doctor, Doctor. Tak to byli Thompson Twins. A teď v 7 hodin 12 minut nastupují Earth, Wind and Fire. Fantasy. Tak doufám, že to bude fantasy. I když mě se ta písnička strašně líbí. Tak doufám, že i vám udělá minimálně radost.

Cool This Be Love, Forest, na Color Music Radio. Jinak, dámy a pánové, 25. června bude mým hostem filmový producent, herec a výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Krištof Mucha. Moc se na něj těším. Dozvíme se, co všechno zažijí letos Karlovy Vary. A tady jsou Hot Chocolate, Everyone's a Winner.

Tak tohle byly Chili Wack, My Girl, Gone, Gone, Gone. A omlouvám se za malý výpadek. Trošku jsem tady zmášnul jeden čudlík a všechno se zastavilo. Ale hold, to se někdy stává. Stávají se horší věci. No, nevím, jak to máte vy s fotbalem, ale už se nám pomalinku blíží náš druhý zápas s Jižní Afrikou, který bude ve čtvrtek v 18 hodin a 15 minut. Tak držme našim fotbalistům palce, aby to potom mohli oslavit. Stejně jako Kool and the Gang, Celebration a jejich veliká oslava. 7.29, posloucháte Color Music Radio.

Dneska mi tady nějak blbne mix. Pane bože. Takže Michael hrál asi jenom minutku. A to ne celou. No tak, teď si dáme Sister Sledge, We Are Family. A možná si dáme Michaela ještě jednou.

Do You Wanna Funk? Tak to byl Sylvester a Patrik Kauli na Color Music Radio. No a protože nám Michael před chviličkou vypadnul, tak si ho dáme dnes ještě jednou. Takže Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Přeju vám jenom to nejhezčí ráno a celý krásný den. Doufám, že to tak bude. Máme 7 hodin 42 minut. Posloucháte Romeo Show na Color Music Radio. Tak si to užívejte.

Don't Stop Till Get Enough. Tak to byl mistr Michael Jackson. Dnešní show na Koloru. A teď si dáme dalšího mistra. Tady je mistr Prince. Nothing compares to you. Tohle jsem taky dlouho neslyšel. Opravdu strašně dlouho. Tak doufám, že si to společně se mnou užijete i vy. Ale já myslím, že jo.

Lisa Stansfield, Face Up. No a teď si dáme dnešní poslední song, protože dneska to opravdu strašně uteklo. Ještě to mělo takový asi dvě nebo tři technické chybičky, za ty se omlouvám. Takže ještě jednou všem Zbyňkům přeju všecko to nej a těším se na vás zase zítra. A finále mojí dnešní show má na starosti Patrick Hernandez. Born to be alive. Ano, narodil jsem se proto, abych žil. A zdravím všechny pozitivní posluchače. Na negativní prdím.

0: Music Radio.
1: Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman.
4: Tady je Roman.
3: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
5: Color Music Radio.
6: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
9: Color Music Radio.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje úterý 16. června a hodin 9 minut po 8. Zbyněk nám dnes slaví jmeniny a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, ale také zataženo a déšť. A to převážně v odpoledních hodinách na většině našeho území. Dopoledne by to mohlo být slunečný, taktéž na většině území, jak koukám. Uvidíme, jak to dopadne ve skutečnosti, to není nikdy jistý. Já ještě doplním teploty, ty ranní 6 až 9 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech 19 až 23 stupňů. K večeru se ochladí na 16 až 19 a přes noc potom teploty klesnou k 12 až 14 stupňům. To je lehký oteplení oproti tomu včerejšku. Hned první zpráva, která tady na mě vyskočila, když jsem otevřel internet, do Evropy přichází vlna spalujících veder. Ano, přátelé, do Evropy začal proudit od jihu velmi teplý vzduch, což už od některých oblastí přineslo nadprůměrné teploty. Ty budou pokračovat a do konce týdne je pocítí téměř celý kontinent. Ano, přátelé, slibují nám o víkendu, já jsem to koukal, nejdřív říkal je 35, teď je to 33, tak ono to je jedno, jakmile to je nad 30, tak je to na mě moc, ale to nevadí. My pro vás připravujeme třeba Czech Scratch Barbecue, kdybyste chtěli si zaskrečovat s těma nejlepšíma, tak bude v neděli spalující vedro a ještě do toho budou škrábance, tak uvidíme, jestli se nám neroztečou desky, tak to je taková drobná pozvánka jenom na takovou komunitní věc, ale zpátky k tomu důležitýmu, co se bude dít dneska ve Frikoloře, je pravidelnému posluchači jasný. Bude tady první set věnovaný rapu a hip-hopu. Can I kick it? Yes, you can. Ano, můžete, přátelé, poslouchat Kolora taky a Tribe Called Quest. No a Cypress Hill a Baron Rix bude další Steel Magnolia. Druhá věc dnešní ranní Frikolory. A v tomhle rytmu se ponese celá první část, tedy fousatej hip-hop a rap. V druhé části opak tedy bude pravdou a to, že si dáme, přátelé, jak jinak než novinky ze světa taneční houseové muziky. Houseový speciál v úterý je mezi 9 a 10. Už je taktéž pravidelná záležitost. No a před 9 a 10. hodinou se také mrkneme na to, co nepodstatného, nedůležitého a nezajímavého nám dneska napsali internety. Rubrika Frikolora Infos, ano. Tak takový je plán, taková je tady ranní rutina u nás na Koloru. Já se jdu věnovat, vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. No. 21 minut po 8 hodině a here today, gone tomorrow a samozřejmě M.O.P.

Stále jsme hrávali pravidelně, teď to tady dlouho nebylo, ale je to jedna z mých oblíbených věcí. Ale mám Busta Rhymes, taky Will.i.am, anebo Kelis. A teď si dáme poslední věc první části pořadu Freakolora. Další taková záležitost, která rozhodně tady by neměla dneska chybět. Ego Trippin a kdo jiný než De La Soul na závěr první části pořadu Freakolora. Za chvíli vás čekají Freakolora Infos, posloucháte Color Music Radio, za gramce má mikrofonem DJ Freaky, dobrý ráno.

0: Pořad Frikolora za Gramcem a mikrofonem DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 57 minut po 8 hodině. Dneska je podle internetu úterý, a to 16. června. Svátek nám slaví Zbyňkové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme po ránu a dopoledne převážně. A pak by se to mohlo začít kabonit, někde by mohlo být jen zataženo, někde ale budou přehánky, dešťový či dokonce déšť. K večeru a přes noc by se to mohlo začít opět trhat. No a já už jsem to zmiňoval, že do Evropy tedy míří vedra a v následujících dnech tedy by celý kontinent podle slov meteorologů měl být tedy nad standardně teplý. Tak to uvidíme, jak to dopadne. Dneska to ještě žádná hitsparáda nebude. Ranní teploty 6 až 9 stupňů v odpoledních maximech. 19 až 23, k večeru se ochladí na 14 až 17 a přes noc potom teploty je kolem 12 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Používáme 4 typy lží, co každého lháře spolehlivě usvědčí. Lžeme my sami, lžou i všichni kolem nás, včetně těch nejčestnějších lidí. Sice je pravda, že není lež jako lež, ale pořád je to lež, byť si můžeme říkat, že je nevinná. Který typ lží je nejčastější a nejtěžší odhalit a podle čeho poznáme, že nám ten druhý lže? Tak různé typy lží používáme v různých situacích i různých důvodů. Vždycky tím něco sledujeme. Samotná řeč těla mnohé napoví, ale abyste odhalili lež, je nutné si ji spojit i se slovy, tedy pozorovat a naslouchat zároveň. Většina lidí si myslí, že člověk může uvěřit vlastním lžím. Podle odbornice na komunikaci Leny Sisko je to ale omyl. Takže není lež jako lež, aneb základní typy lží. Nepravdivé tvrzení. Při tomto typu lhaní člověk jednoduše tvrdí něco, co není pravda. Například, když se muže zeptáte, co dělal včera v noci a on vám odpoví, že byl doma a spal, ale ve skutečnosti byl s kamarády na večírku, který se protáhl až do rána. Za druhé, přikrášlování. Typickým příkladem přikrášlování je životopis. V němž se lidé, kteří mají výbornou kvalifikaci, snaží sami sebe vykreslit v ještě lepším světle. V soukromém životě všichni rádi trochu přeháníme. Ta ryba, kterou jsem ulovil, je s každým dalším opakováním příběhu o něco větší. Hádka s arrogantním úředníkem dramatičtější. Nový potenciální partner atraktivnější. Třetí, opomenutí. Hlání opomenutím nebo vynecháním znamená, že nezmíníte část příběhu. Někdy ne příliš důležitou a jindy tu nejdůležitější. Je nejjednodušší na provedení, ale nejtěžší na odhalení. Muž tedy řekne, že šel včera s kamarády na večeři a na drink a vrátil se domů až 7 ráno, ale opomene zmínit, že se šíleně opili, flirtovali se sexy slečnami, odvázali se víc než obvykle a namísto výjížděla policie. Za čtvrté, zkreslení. Tento typ lhaní se může tedy představit jako sendvič. Začnete a skončíte něčím, co je pravda. Doprostřed ale vložíte lež a doufáte, že si ten druhý na vás nevšimne, znám k stresu. No a jak poznat, že někdo lže? Tedy změna v řeči těla, vrásky mezi obočím, vyplňovaná slova a skrývání rtů, také dlaně dovnitř versus dlaně ven a odložené vyjádření emocí, pokrčení rameny, změna tempa a tónu řeči, zakrývání citlivých míst. Může někdo věřit vlastním lžím? Myslíte si, že lidé mohou věřit vlastním lžím? Kdekoliv se takhle zeptáte, většina lidí odpoví, že ano, ale je to omyl. No a druhá věc, kterou tady pro vás mám, ta se týká Švýcarů. Ty měli referendum a Švýcaři odmítli populační strop k vítězství odpůrců, ale chybělo překvapivě málo. Švýcarsko odmítlo stát se první zemí na světě, která by si ústavně zastropovala vlastní populaci. Výsledek červnového referenda byl jasný. Přibližně 55% voličů návrh zamítlo, jenže ještě před několika týdny průzkumy ukazovaly právě opak. Co se vlastně tedy stalo? Návrh, který neměl změnil obdoby. Iniciativa s názvem Žádné 100 milionové Švýcarsko, ne, tedy 10 milionové, 100 milionový by bylo už trošku overload. No, pocházelo od švýcarské lidové strany SVP, největší politické síly v zemi a dlouhodobého kritika přistěhovalectví i vztahů s Evropskou unií. Cíl byl jednoduchý, ústavně zakotvit, že počet trvale žijících obyvatel Švýcarska nepřekročí do roku 2050 hranici 10 milionů. No a poslední informace, to jsou narosky, tedy Bidenův kokosový dort nahradila megashow. Trumpova oslava přepsala prezidentské zvyky. Rozdíl v oslavách 80. narozenin dvou nejstarších úřadujících prezidentů v americké historii nemohl být větší. Joe Biden své Biden jubileum před 4 lety oslavil s rodinou mimo zraky veřejnosti. Donald Trump v neděli naopak předvedl spektákl, který nemá obdoby. Podle deníku The Washington Post tento kontrast neodráží pouze odlišné povahy obou bývalých rivalů, ale i měnící se politickou kulturu v zemi. Dokonalá narozeninová oslava plná lásky a Joeova oblíbeného kokosového dortu napsala v listopadu 2022 na sociálních sítích tehdejší první dáma Jill Bidenová k fotografii z rodinné sešlosti. Joe se tehdy zapsal do historie jako vůbec první úřadující prezident Spojených států, který oslavil 80. v úřadu. Oslava však proběhla téměř mimo zraky veřejnosti formou rodinného branče zařazeného mezi svatbu Bidenovy vnučky a den díku vzdání. Nedělní oslava stejného jubilea v podání Donalda Trumpa byla pravým opakem. Ano, přátelé, současná hlava USA spojila své 80. narozeniny s oslavou 250. výročí založení Spojených států a uspořádala velkolepou show. Na jižním trávníku Bílého domu vyrostla provizorní aréna pod masivním obloukem zvaným The Claw a vybavená špičkovým osvětlením, ozvučením a velkoplošnými obrazovkami. Přímo na místě sledovalo celostátně vysílaný gala večer bojová organizace UFC, přes 4 000 pozvaných hostů a dalších 70 000 diváků přihlíželo přenosu na obřích obrazovkách na nedalekém prostranství Ellipse. Akci předcházela také státní hymna, kaskadérské kousky motorkářů i přelet vojenských stíhaček. Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Pojďme se podívat na parťáky a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Jsou 4 minuty po 9. hodině, přátelé, kamarádi, já už tady šátrám pravou rukou v rámci dnešního houseového speciálu, ten odstartuje už za chvíli tady na Koloru, teď si dáme rychlou reklamu, za chvíli opět muzika, tentokrát ale úplně nová z posledního týdne, tak jak jste zvyklí, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin. Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotač.
5: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
4: Fonotač.
5: No tak to roztoč.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Rio Peki Chimars, Summer Break. To jsou novinky z posledního týdne a my v tom budeme pokračovat. Houseový speciál mezi 9 a 10 hodinou každý úterý tady na Koloru pod taktovkou DJ Frikyho živě z gramofonu a v aktuálním mixu aktuální muziky. Jsem tam nějaký ten scratch, jsem tam nějaký ten kopanec, spousta blbých keců, to je Frikolora tady na Color Music Rádiu. Dobrý ráno!

Za mě to odstartovalo parádně a mám pro vás další parádní věc. Bude to celý parádní prostě. Frikolora je boží, to tedy neříkám já, to říkala Zuzalka a občas to na mě někdo vytáhne. Každopádně Turntable Night Fever a Just Psychical a jejich Fader Funk Remix už za chvíli, teď ale ještě Čemar Summer Break. No a houseový speciál, dobrý ránečko.

Houseový speciál. Ve středu Frikotéka, tedy diskoška podle Frikyho, ty známý riffy a popěvky v nových remixech. Ve čtvrtek je to zlomený tak, že by to ani sádra nespravila. Páč, tady máme breakbeatový čtvrtek. No a v pátek Jungle a Drum Bass, klacky v kýblu a speciál, který je asi nejoblíbenější z celého týdne. A zároveň posledních pár týdnů soutěžíme o lístky s Lety Trollem. Co víc si přát, jedeme dál. Tohle Back and Forth a Reed Rothschild, další novinka dnešního dne.

Back and Forth, Read or Chill, za chvíli Matej Omni, Čáraky Retype, Piano Line 94 z roku 2026.

novinka, Currents, další novinka tohohle týdne, ano přátelé, a pokračovat budeme Loco Seco a Demur, a no a vy posloucháte Color Music Radio. Pokud jste nás naladili úplně náhodou poprvé, vězte, že dnes si hrajeme aktuální věci, které vyšly v rámci houseové muziky, a to v posledních 7 dnech v DJském mixu, který pro vás mixuje a na mikrofonu moderuje DJ Freaky. Pořad Freakolora, dobrý ráno.

Kouchám, dneska je to fanfárový. No a zdravím Madfingry do Brna. Za chvíli ale přijde jiná partička a řekneme si informace o partiácích tohohle pořadu pro dnešní den, tedy úterý 16. června. Teď ještě Loco Seco a Demur, další novinka.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a za gramce má mikrofonem DJ Freaky a je tady samozřejmě informace o parťácích, bez parťáků by to nešlo. A dneska se podíváme na, tedy jelikož je úterý, na seedbank.cz. Ano přátelé, i dnes vám řeknu něco o sponzorech tohoto pořadu. Seedbank.cz, specializovaného obchodu s konopnými semínkami. Outdoor sezóna jede na plné obrátky a proto si pro vás na seedbank.cz přichystali slevy na kompletní sortiment konopných semínek a spoustu bonusů v podobě semínek zdarma. Semínka zdarma teď dostanete například od Barney Farms, Royal Queen Seeds, také nebo Fast Buzz. A mimo všech akcí a bonusů u nich v sortimentu naleznete i žádané americké seedbanky, jako jsou Exotic Genetics, Soulfire Gardeners nebo Humble Seed Company. Legendární značky té nejlepší kvality, takže pokud chceš zažít tu pravou Ameriku, nabíhej na www.seedbank.cz nebo do jedné z kamenných prodejen, které se nacházejí v Praze na Smíchově a na Žižkově. Tohle je The Funk Bone. No a my jedeme dál, ještě mám pro vás jednu věc. Raffaello Ciavolino.

jejich old school sound. No a zdravím Milánka, ten píše, ať nespím, já nemám pocit, že bych tady ve studiu spal. Dneska to za mě tedy tepalo, jak říkám, skvěle a já jsem se bavil báječně, doufám, že i vy na druhé straně. No za chvíli přichází na řadu Freakolora Infos, teď ale poslední pecka dnešního houseovýho speciálu. Old school.

deváté hodině, to ukazuje časomíra tady ve studiu Color Music Radio. Já mám pro vás informaci, která je jasná, a to, že je dneska 16. června, máme úterý, svátek nám slaví Zbyňkové a podle meteorologů i dnes počasí bude a bude opravdu různorodě. Po ránu a v poledne by mohlo být převážně jasno nebo polojasno, odpoledne by se to mohlo zakabonit, někde bude jen zataženo, někde ale můžeme potkat déšť, v noci by to opět mohlo se roztrát dokonce na jasno, ale to nám už sluníčko nezasvítí. Teploty ale budou stoupat, přátelé, dnes to ještě nebude tak markantní.

Pojďme se podívat na teploty dnešního dne. 6 až 12 stupňů po ránu. V odpoledních maximech můžeme očekávat 19 až 23. K večeru se ochladí, a to na 14 až 16. A přes noc potom teploty kolem 12 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den, pojďme jenom v rychlosti, používáme 4 typy lží, co každého lháře spolehlivě usvědčí. Ano, přátelé, různé typy lží používáme v různých situacích i různých důvodů. Vždycky tím něco sledujeme. Samotná řeč těla mnohé napoví, ale abyste odhalili lež, je nutné si ji spojit i se slovy, tedy pozorovat a naslouchat zároveň. Většina lidí si myslí, že člověk může uvěřit vlastním lžím, podle odbornice na komunikaci Leny Sisko je to ale omyl. No a není lež jako lež, ale základní typy lží. Tak za prvé nepravdivé tvrzení. Při tomto typu lhaní člověk jednoduše tvrdí něco, co není pravda. Za druhé přikrášlování. Typickým příkladem přikrášlování je životopis. V něm se lidé, kteří mají výbornou kvalifikaci, snaží sami sebe vykreslit ještě v lepším světle. Opomenutí, lhaní opomenutím nebo vynecháním znamená, že nezmíníte část příběhu.

0: Za čtvrté zkreslení, tento typ lhaní se můžete představit jako sendvič. Začnete a skončíte něčím, co je pravda. Doprostřed ale vložíte lež a doufáte, že si ten druhý na nás nic nevšimne. No a jak poznat, že někdo lže? Změna řeči těla, vrásky mezi obočím, výplňová slova, skrývání rtu, dlaně dovnitř versus dlaně ven a odložené vyjádření emocí. Pokrčení rameny, změna tempa, tónu řeči a také zakrývání citlivých míst. No a my pokračujeme dál. Další informace. Švýcaři odmítli populační strop k vítězství odpůrců, ale chybělo překvapivě málo. Švýcarsko odmítlo stát se první zemí světa, která by si ústavně zastropovala vlastní populaci. Výsledek červnového referenda byl jasný. Přibližně 55% voličů návrh zamítlo, jenže ještě před několika týdny průzkumy ukazovaly pravý opak. Co se vlastně stalo, to nevíme. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, se týká Biden versus Trump a jejich narozeniny. Ano, 80. narozeniny dvou nejstarších úřadujících prezidentů v americké historii nemohl být větší v rozdílech. Joe Biden své jubileum před 4 lety oslavil s rodinou mimo zraky veřejnosti. Donald Trump v neděli naopak předvedl spektákl, který nemá obdoby. Podle deníku The Washington Post tento kontrast neodráží pouze odlišné povahy obou bývalých rivalů, ale i měnící se politickou kulturu v zemi. Kromě tedy dortu a rodiny a branče, který tedy měl Joe Biden, tak ten Donald Trump natočil trošku jinak. Stíhačky, UFC, také obrazovky, zvuka světla, takhle se dá taktéž slavit samozřejmě 80. narozeniny zároveň s 250. výročím založení Spojených států. Tak to jsou informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 10 hodin, přátelé, kamarádi, a já jdu vytáčet Martina Svátka tak, aby jsme si předali vysílání tak, jak je zvykem, a dozvěděli jsme se, co si dneska pro Back in the Days připravil tedy Martin Svátek jako první pecku. Dobré ráno ti.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak tebe se dát nebudu na lhaní, protože ty nikdy nelžeš. Pojď nám říct pravdu, co dneska zazní jako první věc Back in the Days.
1: No, dneska na úvod Public Enemy, Shut 'em Down.
0: Oh, Shut 'em Down.
1: To je dobrá pecka. Chtěl jsem zahrát nejdřív Speed Rock remix, ale ten Origoš je víc nabušenej takovej, no.
0: Jo, oni to ještě zremixovali, jo? Asi jo, ty, ono toho je tolik.
1: Speed Rock udělal takový pěkný remix, tady mám, ale nahodí se to nějak na začátek.
0: Jo, ty publici jsou takový energičtější, bych řekl.
1: Jo, já jsem si říkal, že dneska začnu tak jako hiphopově, dneska Back in the Day. Včera jsem začal jako tanečně vlastně jako ty, takže dneska právě Public Enemy.
0: Tak jo, nebudem to prodlužovat, Color Music Radio je hlavně o muzice. Tu vám teď mezi 10. a 12. hodinou bude servírovat Martin Svátek, po něm Lukáš Admirál Kolíbal a jeho samozřejmě polední menu na stříbrném podnose ve 12 hodin. No a pak taky třeba dneska Single Story, jestli se nepletu, a Ride s Chuckem Dieslem. To všechno a mnohem víc tady u nás na Coloru najdete. Pokud byste se podívali na naše stránky radiocolor.cz, tam se dozvíte podrobně drobnej seznam toho, co, kdy, kdo a jak pro vás tady u nás na Koloru připravuje. Já se s váma pro dnešek loučím, díky za pozornost, mějte krásný den, naslyšenou opět zítra po 8 a

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Maskot.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11. a reprízy v půli měsíce v

0: Public Enemy.
1: Alright, yo, one more time, here we go again. Alright, come on.
0: No, to už je začátek Holiday Back in the Days. Moc vás zdraví, Martin Svátek, čus. No, tenhle speciál se týká hlavně tedy hip-hopu, R&B, soulu, občas

0: Wells.
1: King Wells.
0: Tohle se hodně hrál na rádiu Golem, nebo teda Michael ví to hlavně hrál tuhle věc. No teďka trošku klídek by to chtělo, myslím. Aspoň na chvíli, tady je Tevin Campbell z jeho druhý velký desky. Titulní věc. I'm ready. Let's have an...

Věc, která měla úspěch hlavně v Anglii, Get Up Everybody, Byron Stingley z jeho solovýho alba. Jinak hlavní zpěvák Ten City. No a teď už třeba tohleta zpěvačka, která se jmenuje Olita Adams. Samozřejmě je zpěvačka, která hodně se proslavila i z Tears for Fears. No, taky nahrála baladu, která měla veliký úspěch, Get Here. Tohle je z pozdější doby, z poloviny 90. let. Tenhle ten maxáč, který se jmenuje Never Knew Love. Já myslím, že je hodně znějící, hodně dobře znějící tenhle ten maxáč.

tak rozhodně pěkný remix, stejně tak následující věc, hrál jsem, myslím, že minulej týden originální verzi. Tak tohle je samozřejmě Karen White. Tohle je její deska, která se jmenuje Ritual of Love. Na ten maxáč, skvělej, romantic. Tohle je jeden z remixů na tomhle maxáči, Karen White. Pak samozřejmě pozvánkovej break, další muzika po 11. hodině v rámci Holiday Edition. No, speciálně.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. Astertek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Doshesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
4: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Ano, tenhle ten skvělý pořad Hits Panorama můžete poslouchat na Color Music Radio vždy v sobotu v pravý poledne a v neděli ve 14 hodin. Club Classics, Soul, R&B, Funk a je toho ještě daleko víc. Tak poslouchejte. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
5: Color Music Radio. Color Music Radio.
6: To byla famózní a skvělá show.
7: Ahoj, tady je Roman.
8: Tady je Roman.
7: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
9: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
10: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
11: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono CZ.
10: Nalaď si Fonotač.
11: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
10: Fonotač.
11: No tak to roztoč.
10: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

teď už třeba Rex in Effect, který měli úspěch z věcí Rump Shaker. Tak jedna taková další ukázka z jejich alba. Rex in Effect, All I Wanna Do is Almost

jsem si vzpomněl takovou raritu Jodeci, to je jedna taková věc z jejich debutovýho alba, tato věc My Phone. Devontae Sexy.

Hraje do dneška Save the Best for Last. Tohle je všem single, který vyšel před. Vlastně avizoval celou desku, nebo před zvěst celého alba byla tato věc. Running back to you.

0: Damn it.
1: Tohle je Adeva a taky Money Love. Taky se hrál na začátku 90. let tato věc. Ukázka, která se jmenuje Ring My

teď jeden slow jam. Samozřejmě Holiday Slow Jam, jste na ten mini speciál ve čtvrtek mezi 11. a 12. Tam hrajou tyhle ty věci.

Všem tohle je Snow, původce velkýho hitu Informer. Ale vůbec to není špatný, tak to byl single od Snowa. A to už je taky závěr Holiday Edition. A tady toho speciálu, který se jmenuje Holiday Back in the Days. Zítra Holiday Pops, moc se těším. A jinak Lukáš Kolíbal už za chvíli polední menu. Ať je fajn, moc děkuju za poslech a mějte se zase příště. Se můžeme slyšet. Čus.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Music Radio.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje tékane.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotač.
7: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury.
6: Fonotač.
7: No tak to roztoč.
6: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
9: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool & The Gang?
10: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
11: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
9: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
11: Přijedete zcela určitě do Zlína.
9: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
12: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
9: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

tu je polední menu s Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislosti.

0: Denis Manon.
1: Tak, tak, tak, tak, polední menu, tak dobrou chuť, příjemný poslech na vlnách Color Music Radia. Pokračujeme v živém vysílání. Martina Svátka slaví... ano, stále slaví Lukáš Kolíbal.

Takovej romantik uměl být pan James Brown. Mimochodem na úvod dnešního poledního menu zazněl jeho song It is a man's, man's world. Je v originále samozřejmě James Brown, ale my jsme se dali verzi, kterou zpíval Seal, s kterým jsme skončili minulý páteční polední menu. Tak jsem si říkal, že navážu právě se Sealem právě tímhletím songem a potom jsem chtěl navázat Jamesem Brownem, který připomínal v tom svém songu důležitou věc toho, že kterou posílám zpětně, speciálně pro všechny ty, co si říkají alfa samci a machos a který jsou v tom takový kovaný. Bez ženy, bez žen, který nás stvořili, bychom byli ničím. Ten song It's a Man's Man's World, ten originál, vzniknul už v roce 1966 a James Brown ho nenapsal sám. Byla u toho žena jménem Betty Jean Newsom. Nahráli to 16. února 1966 v New Yorku a single vyšel o rok později a v zápětí vyšpahal až na number one Billboard R&B chart. A ten titul toho songu odkazuje k komedii z roku 1963 It's a mad, mad, mad, mad world. Trošku předběhli dobu, ne? No ale když teda James Brown, tak vás nenechám jenom u takovýho pomalýho swingu, ale samozřejmě dáme i jednu vypalovačku. Posloucháte poledne Mini na Color Music Radio za podpory Rovito Ice Cream, Mechpar.cz a nakladatelství Darmagaya.

7. června by už 68. narozeniny oslavil. You sexy motherfucker. Legendary Prince, a pustíme od začátku. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Prince Rogers Nelson.

posloucháte Color Music Radio. Tenhle song myslím, že posluchačům našeho rádia rozhodně nemusím představovat. Aspoň doufám. Ale ještě jednou opakuju, že 7. června by Prince oslavil 68. narozeniny. Narodil se 7. června 1958 v Minneapolis. Že odešel už v 57 letech v roce 2016. A teď pro zachování kosmické rovnováhy nebo rovnováhy tektonických desek, chcete-li, zahrajeme Michaela, který mimochodem byl stejný ročník jako Prince. Narodil se 29. srpna 1958, žel odešel už v 50. A jeho muzika možná zpětně, až mnozí můžou objevit, že nejenom o King of Pop, ale že prostě spousty těch jeho singů mělo obrovskou sílu a message. Třeba tady tenhle ten. A by the way, o narozeninách Prince jsem se dozvěděl z Instagramu Spike Leeho, který byl režisérem tady tohohle videoklipu pro Michaela Jacksona, ke kterému existují dva videoklipy. Jeden natočený ve slamech v Rio de Janeiro a ten druhý ve vězení. A ty dva klipy, oba dva mají to stejný song, který se jmenuje They Don't Really Care About Us. O komže to mluví?

It doesn't matter how much money you got. Aha, tohle byl Wyclef Jean, kterým tam hláškoval ještě ten herec, takový ten obrovský, který se říká The Rock. Předtím to byl Michael Jackson se songem They Don't Really Care About Us a hodil jsem tam takovou tu otázku, kdože, komu že na nás vůbec nezáleží. A tak jsem potom přemýšlel nad tou vlastně vzájemnou ohleduplností, jak ten, jak mnozí z toho dnešního světa se jenom ženou, derou za vlastním ziskem bez ohledu na lidi kolem sebe, na komunitu kolem sebe, na vlastní rodinu, na přírodu kolem sebe, jak se to celý žene za ziskem, který často je velmi krátkodobého charakteru, když se podíváte na planetu. A zrovna včera mi kamarád vyprávěl, jak že se těží zlato, že tam hodí kyanit a prostě otrávějí to jezero prostě na staletí dopředu. A zároveň ale do toho vidím, kolik lidí žije v totální chudobě nebo někde velmi na hraně, jak ta dluhopast je, jak žralok, do kterého velmi snadno padnout. A tak si říkám, jestli nás to všechno neodvádí od něčeho toho důležitějšího zatím, o čem ta existence tady je, ne? Probouzení. Nejenom honba za ziskem a vyděláváním. Tak otec Fura promluvil. A tohle už Black, to se popisuje ze své perspektivy.

Alicia Keys na Color Music Radio. Posloucháte polední meny. Tak skvěle to řekla za mě a we gonna wake up. Tak, tohle už je John Legend a The Roots a ještě tam hostuje Melanie Fiona a Come On. Na chviličku, jaký soutěž? Snakla to s ním Darmagája. Pro ty, co se chtějí probouzet.

Yes, I, tak to byl samozřejmě Bob Marley, ale v remixu jeho syna Stevena Marleyho, a v tomhletom remixu hostoval nikdo jiný než Guru z projektu Gangstar, nebo samozřejmě takový tý legendární kompilace Jazz Matez, a v jeho podání zároveň ten song ještě dostal další významy. Nicméně hráli jsme si docela tematicky tak trošku soundtrack k tomu dění, co takhle vidíme ve světě. S přáním všeho dobrýho do nového týdne, ať ty naše kroky a myšlenky nenásledují jenom honbu za ziskem, ale i nějakou ohleduplnost vzájemnou ke světu. A s přáním všeho dobrýho pro vás všechny, kdo posloucháte, ať už je to

už brzy, nejpozději ve středu, a zároveň vás chci taky pozvat na reggae speciál, který proběhne v úterý večer od 21. hodiny. Čerstvej, těším se na to. Mimo jiný zmíníme pána, který natočil jeden z prvních reggae songů na světě a který minulý týden odešel, tak bych mu chtěl věnovat malý tribut, a vedle ale klasiků žánru se budeme věnovat i úplně nejnovějším současným kouskům. Poslední song dnešního poledního menu bych chtěl věnovat britský reggae kapele, kterou mám hodně rád už dlouhý, co, tak minimálně dvě dekády, a jsme taky příležitostí dovíz do Prahy, nádherný koncert, a tomu i jejich frontmanovi jsem potom, no vlastně celý kapele jsem ukazoval krásy starý Prahy, ale ten jejich frontman s dredama až někam po kolena si velmi užíval tu Prahu historickou a hledali jsme Mozartovy manuskripty a další, tak jsem měl radost toho, že i Rastamani vlastně se zajímají o tu historii a i o tu kulturní historii, kterou my tady v srdci Evropy máme a která tady vždycky byla, a velká moudrost, který můžeme čerpat i nadále. Tak s přáním všeho dobrýho, aby jsme se nevymezovali neustále vůči něčemu, ale naopak v té své integritě byli šťastní a v lásce k sobě i k druhým. Poslední song, mně se totiž o téhle desce zdálo dneska v noci, že si ji pouštím, tak jsem si ji ráno pustil a teď já ji pustím pro vás, a kapela Steel Pulse. A předtím ještě poděkování nakladatelství Darmagaya. Sliboval jsem soutěž, takže tady bude ještě v zápětí. Macparts.cz, pokud potřebujete cokoliv opravit na svém Macu nebo Apple, ať už je to telefon, počítač, tablet, tak oni jsou schopni vám dát vám věci dohromady, které byste třeba normálně vyhodili, jakože rozbitý, tak Macparts.cz. A ze poslední řadě taky Rowito Ice Cream, který mě zásobili teďka čerstvou nadílkou na Nuku, a nově mají i kornutový zmrzliny, jedna lepší než druhá, čokoládová a rašídová. A jahodová, je to česká firma ze Šumavy, která dělá ro a nanuky bez cukru, které jsou fakt lahodný. Tak doporučuji RAWITO. A teď už ta slíbená soutěž pro ty, kteří se chtějí probouzet. Minule jsme otevřeli soutěž o knížku o korejském buddhismu, která se jmenuje výložně Cesta k probuzení. A otázka byla velmi jednoduchá. Ptal jsem se, jak se jmenuje autor těch textů, který jsou v této knize popsaný. Je to někdo, kdo žil v letech 1158 až 1210. Do historie se zapsal nejenom jako iniciátor obrodného komunitního hnutí, ale i jako myslitel, jemuž se podařilo překlenout názorové rozpory v městské obci, systematizovat metody zenové meditace a úspěšně je skloubit se spekulativní metafyzickou skolastikou skolastického buddhismu, zvláště školy Huan Yen. Ten mistr, zenový mistr, byl z Koreje, a jak se jmenoval, to je stále otevřená soutěž, protože nikdo z vás si to nenašel. Dharmagaya.cz, tam to najdete. Kniha se jmenuje Cesta k probuzení v tradici korejského buddhismu. Kdybyste ji chtěli vyhrát, stačí jít na ty stránky a napsat mi, jak se jmenoval tento autor. Pište mi na lukas@radiocolor.cz, pokud chcete vyhrát. A pokud ne, tak se tam tak jako tak doporučuji podívat, protože tam je spousty zajímavých knížek, nejenom z buddhismu a z dalších asijských linií, ale všeobecně spousty skvělých knih. Takže velký díky nakladatelství Darmagaya, Rowito Ice Cream a Macparts.cz, a vám všem, kdo posloucháte a píšete a podporujete Color Music Radio. Poslední song dnešního poledního menu. Jsou Steel Pulse. Mějte se parádně, hezký odpoledne.

MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování kdykoliv vratné,

0: kvalitní zpracování. Materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Okna hned. okna.hned.cz Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna.hned.cz
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Spomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jich, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutne listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Wericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spearem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
4: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: sa neboj. Život šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Celado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

Music Radio.

Jarda Ždímal rovná se pouze gramofonové desky a více lásky do vašich uší. On the Color Music Radio.

Janáčkové moji, bude mě dneska poslední song. Čekají nás pěkný, pěkný vedra, takže nezapomeňte se mazat. To znamená, jak zvenku, tak samozřejmě zevnitř. Hello everybody, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonové deskách. A to především vycíbeně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, punk, ale ke slovu se dostanou i nekomerční 90-ky s reprízou pořadu za 6 dnů další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Yesákovy bombice do tvojí palice. Všem přeju hezký zbytek dne. A nejlépe s rádiem Color.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya, radio show, The Ride. Posloke Radio. Kasdi, Utari, Asterstek, Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji, Doshesti, Na, Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
4: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouč.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
7: Toto? We're not in Kansas anymore.
8: Color Music Radio.
9: Welcome, friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel. New Music Tuesday.

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: Mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jih, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutne listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Vericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spearem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
7: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: pane bože. Život šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Celado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Ladies and gentlemen.
4: Can I please have your attention?
5: It's now showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
2: Let's find out. Ready, set, go.
6: Color Music Radio. Music Radio. Music Radio. Music Radio. Music Radio. Music Radio.

0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Tak to byly Divo a jejich Whip It, posloucháte New Wave, další vydání tohle hudebního pořadu, který si můžete pravidelně naladit na Core Music Rádiu a taky na Rádiu Hey, a u kterého vás vítá od mixpultu a mikrofonu Jakub Melín. Dáme si hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a Postpunku. Čekají vás The Corgis a Perfect Hostess, taky The Passions a Runaway. A začneme se skladbou, kterou začíná také úplně první album skupiny A Flock of Seagulls, a to je skladba Modern Love is Automatic z roku 1982. A já vám přeju příjemný a ničím narušený poslech New Wave.

80. letech byly dvě takové hudební čarodejnice. Jedna z nich byla Lenlovič, která dohrála se skladbou Blue Hotel, potom taky Nina Hagen a vlastně třetí do počtu, byť teda ne tak extravagantní, byla i vlastně i Kate Bush. Posloucháte New Wave, my si dáme další muziku. Kissing the Pink a Mr. Blunt vás čekají už za chvilku, stejně jako Duran Duran a Union of the Snake. To je věc z jejich třetí desky, Seven and the Red Tiger. No a jako první jsou tu Joy Division a skvělá věc, taková trochu temnější, jak už je to u Joy Division zvykem, skladba Transmission tady v New Wave.

Union of the Snake, to byl Duran Duran v New Wave, a my si dáme další hudbu 70. a 80. let z tyhu New Wave, synthpopu, New Romantic a taky postpunku. Čekají vás Haircut 100, taky celkem zapomněná kapela, která se ku podivu po letech ozvala opět a vydala teď nový single a bude vydávat novou desku, což jako takovýhle skoro už neznámých dneska kapel 80. let je docela zvláštní, ale prostě staří bardi se občas takhle po dlouhých letech nečinnosti najednou někdy objeví, vracejí a vydají třeba nějakou zajímavou muziku. Potom tady budou Human League a jejich Seconds a začneme skupinou Kajagoogoo a dáme si skladbu z jejich druhé desky, už bez Limala, ale taky velice povedené desky, a to je skladba Big Apple. Taky ve své době celkem velký hit, dneska velice nehraná skladba. A tak si ji připomeneme tady v New Wave na Core Music Rádiu a Rádio Hey.

Cascadér z roku 1981, kapela Human Week a jejich Seconds. To je skladba, která dohrála tady v New Wave a my si dáme další hudební kousky. The Associates, skotská kapela, která je dost zapomenutá a vůbec se v rádích nehraje, byť měli taky parádní věci, hlavně teda skladba Club Country, to je prostě vypavovačka neskutečná. Ale my se podíváme na jiný kousek a to je skladba Amuse As Always. Taky tady bude výlet do novější muziky, tohleto je rok 2012, kapela Austra a Lose It. No a jako první Fat Gadget, ten už je taky bohužel po smrti, taky celkem zapomnutý interpret New Wave 80. let, byť v takové té alternativnější New Wave začátku 80. let byl celkem jako známým a vyhlasným jménem, ale pak nějak zmizel a stejně tak jeho skladby a my si zahrajeme skladbu Plain Clothes tady v New Wave.

Austral Uzet. Skoro na záver New Wave, ale na úplný záver jsou tu These Four Fears a Memories Fade. Loučí se Jakub Milín od Mixpultu a mikrofonu.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoře z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Diana a Maskot.
1: Jo, Rauito. Co si dnes udělat pohodu jako v Karibiku? Ochutnej některou ze 4 chutí lahůdkových bionanuků Rauito a k tomu si pust polední menu, anebo úterní reggae speciál, anebo cokoliv na Color Music Radio. Zdravá a delikatesní zmrzlina ze Šumavy. To je Rauito.cz. Dostání v dobrých bioshopech i největší online prodejci. Čokoládové, arašidové, jahodové a nově i kokosové s ananasem. Nanuky Rauito. Yummy, yummy. Mňam, mňam.

Příjemný dobrý večer. Na Color Music Radio. I v tuto boží hodinu pokračujeme s živým vysíláním. Myslím, že už mnozí z vás nedoufali. Snad jste vydrželi až doteď. Protože Live and Direct Jam Music Reggae Session je konečně zpátky. U mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Na úvod King of the Dancehall, Beanie Man a teď jsme Having Fun, tak doufám, že si dnešní večer užijeme v radosti společně. V premiéře, radši ani nebudu říkat, kolik je hodin, protože dávno poté, co jsem měl odvysílat, nicméně možná v úvodu bych hnedka mohl přiznat ty důvody toho, proč se to někdy takhle posouvá, nebo někdy vůbec neuskuteční. Já vám to prozradím, dneska večer vám to prozradím, ale až přijde ten správný čas. Teď na úvod to trošku nejprve rozjedeme. Toto byl Beanie Man, chtěl jsem tím říct, že dneska zazní všechny podoby reggae music od starých klasik až po nejsoučasnější nový pecky. Mám to rád pestrý a myslím, že by vám to právě mohlo nejlepším způsobem rozšířit obzory o tom, co všechno je dneska reggae music, nebo co všechno je karibská muzika, jamajská muzika. Takže zahrajeme na úvod pár klasik. Tohleto je Pinchers a jeho velikánské jménem Bando Lero. Pull up the tune straight from the top. Posloucháte Color Music Radio a pořad Jam Music Reggae

byl Bobby Digital, ten předchozí Danovan Germain na labelu Penthouse Records, tohle už je u legendary Digital B, Pull Up The Tune, velký hit a velký rhythm Pini Pini. U tady tohle pořadu tradičně doporučuji, přidejte si trochu basy, ať vám to fouká.

0: Předtím tady Lizard a ještě předtím Shabarang se všichni tři na rytmu Pini Pini, produkce Bobby Digital, label Digital B. Já další verzi na tomhle rytmu bych mohl hrát ještě hodinku, klidně, protože ten rytm fakt za mě hodně píše. Nicméně my zůstaneme ještě chviličku u Digital B, ale dáme něco jiného, proměníme styl, protože i když hrajete na party, tak od toho stejného rytmu dáte třeba jednu, dva, tři kousky, dál už záleží na tom, jak rychle mixujete, no. Ale já jsem vám to spíš chtěl nechat vychutnat a dát vám tři různé polohy toho stejného rytmu. Nicméně stále jsem si vědom toho, že vysílám do rády a to znamená, že vás nevidím, jestli tancujete, jestli si dupete do rytmu nebo hledáte jinou stanici. Tak každopádně, až už posloucháte kdekoliv, Praha, Brno, Znojmo, Opava na východ nebo nově taky Jihlava, možná už taky Ústí nad Labem a samozřejmě taky Praha, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary, Český Budějovice, Český Krumlov přes FM a nebo taky vlastně brzo už je taky Tábor přes FM a nebo taky DAB plus samozřejmě kdekoliv nebo internety kdekoliv. Dejte vědět, kde posloucháte dneska večer. To by mě zajímalo, jestli posloucháte. A psát mi buď můžete na lukas@radiocolor.cz, případně Instagram Admiral Kolíbal a nebo Instagram Color Music Radio. Tohle je noční reggae session, jak už vždycky takhle v úterý, ať už tady jsem naživo nebo nejsem, tak prostě mezi 21. a 23. vám hraje reggae music. Průběžně, flexibilně to posouvám někdy až do půlnoci, někdy i za půlnoc a až potom zazní vždycky repríza pořadu mýho breda DJ Ramela Aftermood, který vás vezme zase do jiných vibes, nicméně jsme zpřízněný. Já jsem tak dneska přemýšlel nad tím, jak poslední moje posty jsou hodně o hip-hopových akcích, protože teďka probíhá v Praze hodně hip-hopových, velmi zajímavých akcí. Namátkou v neděli tady byl KRS-One, předchozí neděli tady byli Smith & Wesson. Tenhle tu další neděli nás čeká Master Ace z Champion Sound. Teď ve čtvrtek budou křtít Prago Union. To znamená, hodně se pohybuju v hip-hopových vodách a člověk by si mohl říkat, hele, jestli on nekonvertoval od reggae k hip-hopu. Ale pro mě tyhle dva žánry jsou příbuzný. Vždycky byly. K reggae jsem se dostal vlastně přes hip-hop, kdysi někdy dávno v 15-16 letech. Když se podíváte třeba do New Yorku, nebo mluvíte s různýma reperama, který mají karibský kořeny a spousty z nich má, tak pro ně je to prostě, jak jsem říkal předtím s tím Ramelem, brother from another mother. Jakože brácha od jiný mámy. Kořeny jamajské muziky a kořeny hip-hopu jsou ty stejný. Soul, jazz, black music prostě. A lidi od hip-hopu hodně sledují, co se děje na Jamajce, lidi z Jamajky hodně sledují, co se děje v hip-hopu a navzájem se to inspiruje a propojuje. Třeba v 90. letech byla takový zlatá éra právě tady tohohle týhletý fúze, speciálně v New Yorku, to hodně frčelo. Brooklyn, lidi jako právě KRS-One, Mad Lion, Born Jamaicans, ten, jak se jmenuje, Here Come the Hot Step, teď mám v oknu, to je jedno, těch men, který jsou někde mezi hip-hopem a reggae spousty a i dneska jsou jamajský interpreti, který s hip-hopem si nějakým způsobem hrajou, ať už je to Protože, nebo Kabaka Pyramid, nebo Runkus, na který ho dneska určitě dojde, protože vydal na konci května skvělý nový album, který mě ho hodně baví a který je právě vlastně vytrepovaný, vyrepovaný a zároveň je to pořád jamajský. To mě na tom baví. Takže sliboval jsem, že dneska si budeme hrát pestře, určitě budeme, ale teď jsme v té fázi zahřívací a když už jsme si zahráli něco od Digital B, tak já mám spousty vinylů od tady tohohle labelu, hodně mě baví ten zvuk, jaký Bobby Digital dělal a to znamená, že bych vám klidně mohl hrát celý večer jenom produkci Digital B, ale já vám zahraju už jenom jednu věc a když si mám teda vybrat jenom dvě věci, aspoň dvě, tak vám zahraju Cocoa Tea ve spolupráci s Shabarangsem, song s jménem Love Me Truly a pak ještě zazpomínáme na legendary Garnet Silka. Yesaya. Poslouchejte i ty lyrics, nejenom, že ta muzika, ale stejně jako v hip-hopu i v reggae music jsou nejdůležitější lyrics, neboli texty, o čem se zpívá. Poslouchejte pozorně.
1: love me for me. Love me truly.
0: Když v tomhle songu, abych to možná shrnul úplně jednoduše, když toužíte po lásce, tak se zamilovávejte pro lásku samotnou a ne pro peníze. Coco a ty a Shaba Ranks.

Strawberry. To byl Maxi Priest, songmenem na Ebbing Love Remix. Předtím Buju Banton a ještě předtím jeho Breda Famena Damada Garnet Silk. Jsme si dali teďka několik klasiků žánru a jak jsem se bavil předtím, teď je čas na aktuální, novější jména, současnou mladou generaci. Teď si máme zpěváka, který jsme přivezli loni na podzim do Prahy na takový malinkatý koncert, přijel i se svojí kingstonskou kapelou. Bylo to úplně parádní. Říká si Jah Lil a tohle je na rytmu, který produkoval Kabaka Pyramid.

Cool Up The Tune. Ještě jsem zjistil, že jsem měl stažený basy, takže tenhle song určitě musím zahrát pěkně od začátku. Produkce Kappa Pyramid, Bebel Rock a na mikrofonu Jalil, a dáme si kousek z tého verze a potom na tomhle rytmu jménem Pondy Island vás čeká třeba ještě mimo jiné Jaksta. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music at the Control. A kdo posloucháte 9. června, tak to máte v premiéře

Takže navrhuju, dáme nejprv tu akustickou a potom se vrhneme na dancehall, protože na to potom můžeme dobře navázat i nějakýma dalšíma novýma kouskama. Tak tady je Kappa Kappa Pyramid songmanem Ja is in control. Tenhle song se jmenuje Ja Music, tak abych možná vysvětlil, Ja je termín, který Rastafariáni používají pro Boha. To znamená Ja Music, znamená boží muzika, a Ja is in control znamená, že to nemáme pod kontrolou my, nebo naše ego, nebo naše chtění, naše vůle, ale že to všechno Rastafariáni věří, že to je všechno pod nějakou vyšší moci, nebo takhle, ve vyšší moci, takhle by se to dalo přeložit v češtině v místních konotacích, takže trochu boží muziky na koloru právě teď.

0: beware of thyself. These things cause thy dignity and integrity to be abused by men.
1: Tak, to už je slibovaný Runkus z jeho nového velkého alba jménem Supernova, který vyšlo teď na konci května. Naznačte Easy Star Records a musím říct, že mě to hodně baví. Možná můžete namítnout, hej, tam vlastně moc reggae neslyším, je to takový fakt spíš možná trapový, rapový. Ale když si poslechnete ty texty a tu flow, jakou Runkus podává, tak vlastně vám dojde, hele, tohle je úplně moderní a Majka naprosto. Výborný texty, flow, kterou si neuvěřitelně hraje do nejrůznějších beatů. Jeho táta se jmenoval Determin, byl to docela legendární dancehallovej zpěvák, nebo DJ, to by se říci, a Runkus samozřejmě podědil spousty a trénoval od malička a tohle to je jeho velký debut. Myslím, že ho cení spousty lidí ze scény, na desce mu hostuje mimo jiné Sean Paul, kterýho si dáme teďka společně s ním věc jménem, nebo single jménem Sure as the Sun, ale já jsem vám schválně zahrál i ty předchozí songy. V tom jednom je vysamplovaný Peter Tosh, jmenoval se Sheep, neboli ovce, jak některý lidi se chovají jako ovce, a úplně ten první song, který jsem vám v něho pouštěl, ten se jmenoval Please Don't Come to Mars, prosím neleďte na Mars. Taky je prostě výmluvnej, trefnej, out of the box, dalo by se říci. A to ještě předtím ten totální hardcore o tom Epsteinovi a tak dále, to byl Kabaka Pyramid věc jménem Extreme s podtitulem Classified. Reggae, stejně jako hip-hop, reaguje na aktuální kauzy a komentuje to nějakým originálním způsobem a to je jeho velká síla. A vlastně, když jsem byl poprvé na Jamajce, tak až tam mi došlo, že vlastně převážně Jamajčani to dělají pro jamajský posluchače, nebo tehdy aspoň, protože komentovali prostě aktuální dění toho, co se tam dělo. To znamená, dneska byste mohli udělat klidně song na to, co předvádí vláda, jedno jestli koalice nebo opozice, ale vlastně celá ta hra by se dalo skvěle komentovat do nějakého songu, ať už to má hiphopový beat nebo dancehallový beat, pokud se nebojíte být trošku přímější v této reggae, si myslím, že právě od té své podstaty je vlastně rebel music a možná to je důvod toho, proč nemá tolik airplay v rádiích a televize ani nemluvě. Každopádně, prokecal jsem teď song s Seanem Paulem, který se jmenuje Sure as the Sun, neboli jasný jako slunce, Runkus z jeho skvělého alba Supernova. Doporučuji poslechu. A vy posloucháte Kontrol Music Radio, Jam Music Reggae Session.

0: Říkal jsem, že to bude pestrý. A tak jsme se dostali i k jedný z nejkontroverznějších postav současné Jamajky, samozřejmě Vibes Cartel. A to sice z důvodu toho, že vydal minulý týden nový album, který se jmenuje God and Time. Na tom albu najdete 14 věcí, včetně tohohle singlu. Několik těch singlů už vyšlo samozřejmě před tou deskou a teď najednou asi týden předtím dobře oznámil, jakože má venku nový album, nebo že vydává nový album a na něm najdete samozřejmě několik už vydaných singlů, nicméně celý je to v celém hotovém konceptu, který se jmenuje God and Time, neboli Bůh a čas, jakožto ty hlavní šéfové toho všeho. Říkám, že kontroverzní, samozřejmě Vibes Cartel nejenom kvůli svým textům, ale kvůli takovým onom badness image. Některý baví, hodně bad boys hodně baví, ale některý lidi mu vůbec nemůžou přijít na jméno. Kolik 14 let strávil ve vězení, nechci to tady ani teďka rozmazávat, zamotávat se do toho, nicméně, kdo se sledujete jamajskou scénu, tak víte, že Kartel od té doby, co je zpátky, a jsou to dva roky, co jsou zpátky, tak je s ním nutný počítat, jako je s jedním z nejvlivnějších hlasů současného jamajského dancehallu a ne nadarmo se mu říká World Boss. A jak jsem na začátku jako první song hrál Beanie Mana, kterýmu se dlouhý roky přezdívalo King of the Dancehall, tak ten titul King of the Dancehall musím přiznat, že aktuálně už x let má v rukou právě Vibes Cartel. Na té nový desce se objevují vedle Shenzi, kterou jsme si teďka zahráli, taky Spice, taky je tam Skilly Bang, je tam taky Faruko a je tam velká nigerická superstar Wizkid a pak je tam taky Mavado, což je velký, protože Mavado s Vibes Cartelem hodně dlouho clashovali a neměli se moc rádi a když spolu clashovali, tak jeden přinesl rakev na pódium s tím, že ten druhý ho do toho uloží a prostě clashy, jamajský clashy a konfrontace jsou hodně o tom explicitním a myslím, že si dlouho nemohli přijít na jméno, nicméně každý rostl potom dlouhý roky svou vlastní dráhou a to, že ho Kartel pozval na svý nový album, mi přijde jako taková docela symbolická událost po mnoha letech. Vlastně najednou jsou na společném projektu, na společném albu a čekají i dvě společné vystoupení. Jedno bude v červenci na Jamajce na Reggae Sun Festu a potom jedno bude na Maltě na takovém velkém festivalu, který pořádá sám Kartel Freedom Street Europe, který bude v září. Kartel je nejenom skvělý lyricist a velmi zásadní hlava jamajského dancehallu. Jeho poslední dvě alba byly nominovaný na Grammy. Vešly se z nějakého důvodu se vyjdou do kategorie reggae, když mnozí říkají, že je už čas na to udělat i kategorii dancehall, protože dancehall a reggae jsou sice příbuzný, ale zvukově a často i tematicky jsou velmi odlišný. Nicméně Kartel dvakrát byl nominovaný, zatím nevyhrál. S tímhletím albem uvidíme, myslím, že jeho šance jsou docela velký, ale z mýho pohledu je, nebo aspoň já věřím toho, že vyhraje Chronix s albem, který vydal loni na podzim a který je pro mě zásadní, ale to je jenom moje perspektiva a věřím toho, že pro některý lidi to bude právě Vibes Cartel, který by měl vyhrát. Uvidíme, není to v našich rukou, jak v tomto případě je to v rukou Akademie Grammy, anebo taky, jak rastavení někdy říkají, Ja Works, je to v rukou božích. Uvidíme, každopádně dneska se jmenuje God and Time a když už teda jsem zmiňoval toho dlouholetého rivala Vibes Cartela, který ho Kartel pozval na tuhle desku Mavada, tak si dáme ten jejich společný track, který se jmenuje Hype Life. Právě teď na Color Music Radio v premiéře právě teď je tady.
1: World Boss Brother. From Portmore. Yo. Yeah, World Boss Brother. From Portmore.

secret place of the Most High shall abide shut. Of their mind.

tři ukázky z nového alba God and Time a la Vibes Cartel. Sám si to vyprodukoval společně s TJ Records, dlouholetá spolupráce. A myslím, že top up, že to vypadá na jedno ze velkých zářezů Kartela. Uvidíme. Vyšlo to v pátek a stejný den vyšlo ještě zároveň spousty zajímavých dalších věcí. Mimo jiné album a la Katy Ranks, který dojde za chvilku, ale pak je taky několik zajímavých singlů a tohle je jeden z nich.

0: Tak, byl Pop Kian v produkci Andrew Blacks. Blížíme se do finále. Tady už je Katy Ranks, který v pátek vydal nový album jménem Blacklist a já z něho vybírám hned dva songy. Ten první, v něm hostuje Lucky D, jmenuje se Better Tomorrow, tak s informací pro vás, kdo posloucháte 9. června v premiéře, že za 3 minuty bude půlnoc, to znamená začne Tomorrow a právě tenhle song se jmenuje Better Tomorrow, tak ať je váš zítřek lepší, krásnější, radostnější, láskyplnější a pak se dáme ještě z té desky úplně závěrečný track, který se jmenuje Way to Go, kde hostuje legendární Beres Hammond. No a potom poslední 3 songy vás ještě čekají a zároveň taky pár pozvánek, kam vyrazit za muzikou. Tak blížíme se do finále. Mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal. A nebojte, kdo se těšíte na Aftermood, dočkáte se v zápětí poté. Ale teď to vracím zpátky, protože Katy Ranks a nový album, to je velký.
1: Right now, me no like what go on our planet. The rich and the powerful is strangling the poor. Lawmakers deceiving the people. The wickedness of one. Everything controlled by the chosen few. Suppression is a sin upon humanity. It's time for the international community. Take the poor

Wow, Katera Hanks a Krále Matthew Loves roku Bereza Mond v jednom tracku. Premiérově jste slyšeli právě teď a tady na Color Music Radio v pořadu Jam Music Reggae Session. A už jsme v závěru, další nový single, který jsem včera si pouštěl v autě s generálem Leevem, který o tímto srdečně zdravím. Měli jsme výborný společný čas a skvělou The Play Session včera. Jsme si pustili tohleto a on to poslouchá a říká, hele, to je jako kdyby Jamajčan dělal R&B. Přesně tak to zní, ano. A tohleto je Diany, psáno D-Y-A-N-I. Mladý jamajský rasta, který všechno, co jsem slyšel, tak mě dost baví. A tohleto je jeho úplně nový single, který vyšel teď v pátek a jmenuje se Journey. Aby ti podali ten party servis.

single, který vypustil do světa jamajské Diány. Tak slibovaný party service konečně, kdo jste čekali, tak jste se dočkali, kdo jste nečekali, tak teď chvilička povídání, protože pár tipů na koncerty. Když to vezmeme chronologicky a vy posloucháte opravdu, teď už je teda 12 minut po půlnoci, to znamená, že teď už je 10. června, tak dnes večer ve Frýdku Místku v klubu Nová Osmička budou hrát Culture United, což je jeden z prvních soundů tady u nás v Čechách na Moravě, respektive konkrétně na Moravě, základnu mají v Ostravě a společně s nima bude vystupovat na mikrofonu Mikaela, takže 10. června Frýdek Místek, kde mám Bredas from Another Mother, tam velkou spojku, o tom někde jindy. Tak potom čtvrtek 11. pozvánka do Prahy na křest Prago Union z brusu novýho alba, který se jmenuje Necorrectum, a ten křest proběhne opener v teď mám malý okno, Riegerových sadech, ano, v Riegerových sadech, tam je beer garden, tam je teďka prostor, který se propojuje, Energy Pub se to tam teďka jmenuje, a propojuje se to tam na několik koncertů během léta s Prague Open Airem, a v rámci toho křest Prago Union tento čtvrtek večer, tam se můžeme i vidět, a ta nová deska Prago Union je skvělá, hrál jsem už nějaký ukázky v poledním menu a vřele doporučuju. V pátek potom pozvánka na Fast Food Orchestra do Roztok, Středočeské muzeum na zámku Roztoky. Tak to je pozvánka na pátek. Na sobotu pro vás mám, v pátek mám ještě pozvánku do Jihlavy, kde na náměstí vystoupí, se tam zjeví doslova brooklynský rapper Master Ace společně s kapelou Champion Sound, který jsou právě teďka na takovém velmi speciálním turné k albu Disposable Arts z roku 2001, který bylo přelomovým pro tvorbu tohoto newyorského rappera, který dělá skvělou conscious music. Právě proto jsem říkal předtím o tom, jak conscious message je esence, jedno jestli to je hiphopový beat nebo reggae rhythm. Tak Master Ace tady tohletu vzpomínku na tohle album po 25 letech udělal ve velkém stylu s kapelou, s pražskou kapelou Champion Sound, a součástí toho jsou taky velký doprovodný projekce, který vás vezmou na cestu časem. To fakt velmi koncepční záležitost, a já další písničku, kterou vám pustím, je právě z této desky. Ale ještě předtím pár dalších tipů. Pražáci, nebo kdo to máte blíž do Prahy než do Jihlavy, tak máte možnost v neděli 14. což je můj narozeninový den, takže se chystám mít na koncert ne jako pořadatel, ale jako si užít koncert právě Master Ace s Champion Sound v Praze, to bude v klubu Kafe v lese ve Vršovicích. Tak to je pozvánka na pátek, na neděli 14. v Praze a na pátek 12. v Jihlavě. No a ještě mezi tím je sobota, a v sobotu v Praze bude taky velmi zajímavý koncert Fat Freddy's Drop. Novozélandský legenda se vrací po druhé do Prahy a vystoupí v prostoru Archa Plus. A taky vřele doporučuji, bude tam i afterparty, na který bude vystupovat mimo jiné Kokomana, Boldrick a další. A až zazní jingle konce tohoto pořadu, tak než zazní aftermood, tak mezi to se akorát přesně vejde krásný track od Fat Freddy's Drop, který taky slaví nějakých 25 let od vydání svého velkého debutu. Tak doporučuju, a to je jenom tento týden, kam všude můžete zajít. Co se týká dalších akcí, tak bych určitě rád zmínil, že se blíží festival Culture Reggae Vibes, proběhne 19. a 20. června. Hlavními hvězdami jsou britský Cimarrons, s kterýma spolupracoval svýho času i Bob Marley. Ze zahraničních tam bude taky jamajská zpěvačka Aitali, kterou nám velmi doporučovala Sister Carmen, která bude speciálním hostem, a Aitali vystoupí s kapelou.
Dále Mikim vystoupí s frontmanem Dread Zone, MC'm Spy. Z Německa dorazí Pow Pow Movement, z Polska dorazí legenda polské scény Maken, z Prahy už zmiňovaný Prago Union představí tam desku a mám taky velkou radost, že tam dorazí Urban Bushman, naše kapela, která měla minulý týden velký reunion dvěma koncertama a

minut o akcích, které se dějou třeba v zahraničí, ať už velký festival Summer Jam, který je letos opět tradičně velmi nabitej, a mnoho, mnoho dalších akcí všude možně po Evropě nebo po světě. Nicméně, radši dám přednost toho, abych vám zahrál Azizi Romea, syna Maxe Romea, který vydal v pátek nový single, tak chci supportovat i tu nejmladší reggae generaci. A potom už zmiňovaný Aftermoc DJ Ramelem, přeju vám krásnou dobrou noc, kdo někam cestujete, jeďte opatrně, kdyby se vám chtělo spát, klidně zastavte, dejte si voraz.

0: a přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

Yeah. Oh, baby.